zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmý řekou.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví, staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

sa co by létat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh

0: co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

cabeza. Que Teresa vale hasta. Так půjdeme spát, půjdeme spát. Noci

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

houska v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval

na tu vaši náves navíc dva lidi se vejdou. Mě město vůbec nebaví a nevinná si jenom ty, holka z venkova. Už mě můžeš svíct. Vím, že jsi měla představu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Týden už po moři bloudím.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laňule se remísku.

lichomarnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě.

vagóny, banke plero sepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v jezdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pí.

Vyšli jsme si na procházku. Do stromovky. Chytili se za křídla a vyletěli na jeden z těch stromů.

myslím, že tohle to se přežije už jenom jednou, že chci číst knížku plnou pohádek a vidět přitom

plnej bláznů a další jsou ve frontě. Chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černej sabat. Zna jen jednu víru. Rabat.

tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

tam začínám vás ztrácet. I když teď vás trochu slyším, tak jakoby v dálce. Tak halo, slečno, jste tam. Zmlkla jste tak naraz. Víte, já chtěl bych zas slyšet váš hlas.

0: pro mě za mě. S vámi je hezké i mlčet.
1: Haló, jste tam? Do ticha tu šeptá.

to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový korát, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas. Já to dopovím, protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztek leták. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: spadla klec.
1: Já věčný neplavec a všichni na břehu zalknou se smíchy.

tak hlavu vpřed. Tisíckrát naposled, vždyť nejsme jediní, kdo pálí mosty a oheň nechá plát. Teď volnost mám, ale co když není kam vydat se nahoru.

0: Ticho! Nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
1: Slavnej soude, čím bych mohl asi...

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost. Vyhledám si slušnou společnost.

dejte do čerst těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v

hodovali pili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na německou říši táhni v čele vojsk.

důvodů, řekla jsi mi vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vjet, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.

dobu, zase jsi mi řekla vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš podky, chystá jsem ohon a zalejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

vážně těžký chleba. Já už musím nějakej chleb. Do titulku Brajlit v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový matník, to stojí pan.

střední stranu. Chytli přikladte starýho brejatýho podvodníka, pošlete si za paníka. Večerní Praha, večerní Praha.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Ma jak spinia, počasy divné, typická chůze, nápadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamarada. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý, co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrt. Na šachtě pro mě robota není,

pokryl jsem útratu všecky ty čárky, kupil jsem márky a odhlásil plen. Konto jsem poslal do živnobanky, účelům firmy, Blažek a syn.

0: Neudělám.
1: Já jsem jenom pivovarský kasník. Válím tady z rohem v pivováře suník. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku,
0: trošku už hůdlena.
1: Spadla mi do piva. Pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo...

Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

chrám v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Chlapčíci modrými slzami značí cestu a ryby spí.

Byla učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě v lednu roku 45. Namočil jsem do ingoustu blonďatej co plídě a z něminy mi věčně psali pět. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

líbilo, když se ozval známej signál a místo počtů prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řidicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podkladených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Hospoda na pranýři dneska vůbec nezapadá slunce.

na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

když se člověk nechtě stane mrtvolou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny.

veze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe

zase vrátil. K slunci nedosáhl, na zádech má křídla, v hlavě přání.

chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šurat o přestávce, chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

obchodní komise, otvíraj mi hubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně...

všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Só é aquilo.

Hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

jeho másla v ložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma.

děťátko, přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohán posnídá, pak ho ten zlý pohán.

na železný rožen strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala.

zlý talíř vložitě, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví, a děťátko k němu promluví.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás, k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadla světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Láska z Itálie, s očima jak studna. Nechtěla suchara, co drží celý bát. Nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: Ty, mudrujte si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenu, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mí dluhy splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen,
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

trenéra Kubilák. Vybírám výpalný a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem.

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století.

0: zkrátka zrezivělej blout.
1: To mi povídej,
0: to mi povídej.

To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.

Svena. Takhle to končí i začíná. Takhle to začíná i končí.

buďme prostě muž a žena. A tvoje kunda voní sladce, chce se v ní houpat na oprátce, chce se v ní houpat na oprátce, chce se v ní houpat na oprátce.

noči slana, takhle to končí, kde začíná, takhle to začíná i končí, přestan se dívat do mých očí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznáníma sny, která se bojí.

do poslední chvíli. Tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít.

la postmoderna. Tra la la la la la la, tra la dvě řezaný. Nic podstatného neví, hospodou pára voněla.

moderna. Tra la la la la la la, tra la čtyřřezaný. Život je dílo ďábla. Třeba jo, slečno, třeba ne. Odpověděl jsem břitce, co víc.

svázanej. Těsně po čtyřicítce já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi údna, tráva postmoderna. Tra la la la la la la, tra la šizdřezanej.

domově s příteli, kde smutek nejvíc doráží. V halách nočních letišť nebo ranních nádraží, kdo pak ví, kam spěchají.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Život tu stojí za zlámanej pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

nože a na chodníku steleš si lože. V brněnským Bronxu, v brněnským Bronxu a večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí, daj čertu rohy. A holky ječej, měknou jim nohy,

Postel široká, že nedohlédnu kraje. Pustý kraj, přeplněný představou všech dívek, co jí

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce, kde kraj má hranice, ach paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipného, ale nebyla to moc legrace.

postel široká, že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach paní, všechny dřevory ty ráje, ještě nejsou rájem,

vlny klasů. Zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli.

barevných slov nám na cestu svítí. Sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí. To pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc. Tolik velikých slov si za ta staletí zažil,

sluneční víně, moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žád. Život, že měl by být pestrý,

0: této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

a místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť.

hrozná tma. Jako když rázem svoukneš svíčku, i když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím.

0: tě, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Chápu tvý nápady, úmysly, nesmysly, i když jsou většinou tak trochu nemístný, na dno a na zem, v rychlosti na doraz, budu se vracet znovu a zas. Součástky bez dílu, otáčky na míru, točím

0: situace.
1: Otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

vzduch jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší, níž

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vlaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi, na nejmíň, jakou hru hrajou,

je daar. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

když knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

asi tak, jako dospělej chlap, jo, asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, tak, asi tak, jako dospělej chlap, asi tak. Dospělej chlap. Asi tak. Jako dospělej.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: vážne jak v lednu, sám sebe si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na chodbách kláštera dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

modlého anděla, štíhlá a vysoká, jde po paměti. Dívka čekající na zázrak, královna démonů, nevěsta bez věna, má perly ve vlasech, nejdou jí k pati.

odpadků na chodbách kláštera, dlaždice praskají na drobné střepy, kde dívka čekající na zázrak

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď, nesu tři zlaté groše. První je můj, druhý je tvůj, třetí pro světlo noše. Až budeš unavená, pírka ti pofouká, Máří Magdaléna. Vlaštovko, leď, nás chudé veď.

ve mně kluk, ale když plamen mi sáhne teplem na mou tvář, vidím indiánský týpí a kupli šamanů a bubnů zvuk, nebo od bobů.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Já věděl jsem, že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jak

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát. Kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od auta.

Ujetan. Ujetan. Kradete osobite. Ujetan. Ujetan.

žene, lžete. Vy kořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete a otravujete mě a netančíte, lžete, lžete.

slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte v nady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu támhle všenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

escuchado. Opila, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně pravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici L.A. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že za

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

pozemský chlad, neznámou galaxii v propasti času, nikdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout, listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulosti.

tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako cívku čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Lukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si,

0: obálku, dopis už na dálku inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy.

Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní.

0: Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti.
0: Dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti.
0: Tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí.
0: Koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy.
0: Zažloutlé psaní rozpily.

Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije.

0: если для исполнения не скучило перу.
1: Před малou chvílí bylo 20 hodin.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

slunce na nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

Kostelíček, cesta k němu není složitá. Na zahradě tolik svíček, kdo je spočítá.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

Schodek mi vždycky strhne, šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe v obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence, nebo kluka pitlí.

tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. V říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal, za chvíli po mně už

ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin, já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš,

tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

mrcho, čuchněte jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil

ten, kdo by jednou chtěl být opravdický chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí drap, ať na

brzda ještě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

světě potají. A pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny. A kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.

sta dinnenira de no tance, parche ti esamino vanin.

батьку. Кри-кри-кри!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná chlét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořou.
0: Poletní půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči ští. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

ty nechat tránu otevřenou. Co nejděl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidní noci jsou? Kde pak tvý klidní

Vlna pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

pošlu tě do pekla. Krok sun, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla, pošlu tě do pekla.

tě do pekla. Krok sun, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla, pošlu tě do pekla.

0: tě do pekla.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: A já se bojím zeptat, kdo vlastně jsi,
1: kdo jsi,
0: co
1: chceš
0: a proč konejšíš duši mou, zrovna duši mou.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak na

sloužíme tak, jak nejlíp umíme. Všichni na place, čtyřkové restaurace. Sny pod mými víčky dávno odpluly a v recepci klíčky.

schořela slova, prach slunce schovala, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, pláhová dřina kůň běží nezastaví.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Snad že jsem v sebe věřil přes příliš. Snad že jsem doufal, že tě zlomí infantilní radost.

Září, přichází na mý mládí stáří, tok času zří se v kapkách rosy a já zas myslím na koho si.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš.

0: krátce po jedné hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Ukrad pro tě hvězdu z nebe, poté si vždycky toužila. A když pak zhasla suchou slzou, s její odchod skropila. My ukradli jsme tenkrát spolu malého člověka docela. To pro štěstí, když o samotě si pro mne v noci

Vím, nebýval jsem často doma, jen srdce s tebou nechával. Bylo němé, řekla jsi mi, abych šel bydlet, nevím kam. Až příliš pozdě ukradl jsem poupátko u něj růži. Byla zvadlá,

Nedá se popřít to, že půvab měla, a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řádně rozehřát.

ve vchodě jsem se o tom bavil s našimi ženami. Jedna na ukázku odhalila svoji pleť, řekla, tady tuhle vrásku, tu tam mám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.